0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v DABu.
0: Hit Radio 90.

0: kept it real, I thrill, y'all, so I suggest you chill.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
2: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Rádio 90. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Hit Radio 90. Hrajeme vám 90. Nonstop. Hit Radio 90.

0: Tak Rytmus se Snap na Hitradio 90 před 7 hodinou jsme snad chytili, tak uvidíme, jestli to na silnicích nebude spíš na ploužáky. Hanka ví.
1: Doprava. Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Vážná dopravní nehoda osobního auta s nákladním nám komplikuje provoz na obchvatu Hodonína. Bouralo se u odbočky na Kyjov. Na místě jsou záchranáři, hasiči i policie. Aktuálně tudy vůbec neprojedete a uzavřený je také nájezd na hlavní tah na Břeclav z centra Hodonína. Bouralo se vážně také na D1 na 127. kilometru ve směru do Prahy. Skončil kamion mimo vozovku. I tady počítejte, že si postojíte. A pomalu to jede na trase Praha-Tábor. Před Benešovem totiž provoz zablokovala dopravní nehoda a před ní se vytvořila víc než 3 kilometry dlouhá kolona. To je z dopravy prozatím vše. Pevné nervy a šťastnou cestu.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Výhry, slevy, zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do Pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
14: Hej, už máš řidičák?
15: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
14: Fakt?
15: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
16: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
17: For camping. Venku je nám krásně.
18: Tady chci bydlet.
17: Venku?
18: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
17: A kde bude ložnice?
18: Na louce, pod hvězdami.
17: To je ale velká ložnice.
18: Největší na světě.
17: No jo. A co koupelna?
18: No, v potoce.
17: A sousedi?
18: Už se hlásí.
17: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
18: Jo, tady nám je krásně.
17: For camping. Venku je nám krásně.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dneska ráno bude svítit sluníčko, ale nenechte se zmást, pak přijde oblačný den s několika přeháňkami. Nejvyšší teploty na jižní Moravě až 25 stupňů, všude jinde 18 až 23, na horách kolem 14.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Pěkné ráno, zítra Rádiem 90ka, minutu před sedmou přeje Vláďa Řepka. No, možná, kdybych se na tu předpověď, o které jsme mluvili před chvilkou, podíval doma, tak bych nebyl teď tak zaskočený. Ale ono mě to mohlo napadnout, když jsem potkával po cestě do rádia lidi v bundách a s deštníkama pod paží. Tak se nenechte, jako já, nachytat a pokud vás do nosu praští nějaká znamení, dejte na ně.
0: Vláďa Řepka. Hit Rádio 90.

0: 7.10 na ranním Hitrádiu 90, Freak Power a Hit. No, jak bych vám to nejlépe naznačil? Nedělal něco s vašima džínama, když jste ho před chvilkou poslouchali? Jo? No tak to jsme doma. Před 31 lety se z téhleté písničky stal hit díky ikonický reklamě na džíny. Hlavní roli hrál Taxík a Svlíkání. Tak dneska ze zapadlých hitů dělá hity TikTok a za naší éry to byly reklamy, jen jsme neměli Shazam, abychom si našli, co to je, a museli jsme vždycky čekat na další přehrání. 90ky jsou za chvilku zpátky, slibuju, budou Wet Wet Wet a Love Is All Around.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
7: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
8: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
9: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu u kachen.
8: Počkejte, kůň u kachen?
9: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy, jsem řekl klokan, protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
8: Tak moment, kůň nebo žába?
9: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
8: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
9: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
8: Co? To?
9: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
8: Do reprezentace? Jako za nároďák?
9: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
8: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
10: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
3: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

7.26, Hit Radio 90, Pet Shop Boys. Sice to v názvu kapely mají, ale úplně velcí chovatelé to nejsou. Neil je milovníkem buldočku a Chris říká, že jeho mazlíčkem jsou synťáky. Takže takový holva, abyste u nich doma pohledali. A taky to není i u Vémolů, protože jsme ale národ zvědavej. Řeknu vám, kde jeho zabavená lvice, tedy Karlose Vémoly, skončila. Jestli nás posloucháte v Liberci, tak se můžete na ní zaskočit podívat do místní zoologické zahrady. Od včerejška se totiž prochází ve výběhu s jezírkem. Ale čeká i přísná dieta, protože je poněkud při těle. Takže v klidu, i lvy jsou na tom stejně jako my. No, stejně už to nemá cenu, doplavek nezhubnem, tak si aspoň zatančíme. Texas, Summer Sun, Hit Radio 90.

0: Na Hit Radio 90 v 7.37, 6 buchet Lennyho Kravice vystřídá za chvilku 5 buchet Spice Girls, tedy Victoria, Mel B, Jerry, Emma a od víkendu taky vdaná paní Mel C. A pozor, comeback Spice Girls je na spadnutí.
1: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
2: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
3: Montujeme,
4: vyklízíme,
3: krabice vám zapůjčíme.
4: Těžký kusy, to je naše.
3: Však recenze mluví za vše.
4: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
3: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
1: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
5: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky.
7: Je Rádio 90.

0: poslední hit na Hitrádiu 90 před 8 hodinou, Sheryl Crow. Mám pro vás v zásobě další, taky třeba se dozvíme, jaký bude počasí, co se stalo a Hanka už ví, jak se jede.
1: Doprava.
2: Pěkné ráno vám přeje Hanka Koterová, vyrážíme na silnice. Za sjezdem z dálnice D1 na Vyškov u odbočky na Rousínov policie zasahuje u srážky dvou osobních aut. Ztratíte tu asi 10 minut v koloně. Problémy jsou od rána na obchvatu Hodonína u odbočky na Kyjov. Zasahují záchranáři, hasiči a policie. U vážné dopravní nehody srazilo se tu časně ráno osobní auto s nákladním. Silnice tak zůstává neprůjezdná a uzavřený je také nájezd na hlavní tah na Břeclav z centra Hodonína. Kolona je tradičně na trase z Humpolce do Pelhřimova. Před omezením u Komorovic počítejte obousměrně se zdržením. To je prozatím z dopravy vše, přeju vám šťastnou cestu.
0: Hanko, není, já ještě přidám Prahu. Legerova ulice s křižovatkou u Vencigovou směrem k muzeu blokuje nehoda. S kolonou počítejte už odbočky do Nuslí. A v Praze v Dobřížské ulici před omezením u Mrázovky směrem na Smíchov se vytvořila kolona přes Barandovský most a jižní spojku od sjezdu na Krč.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Franto, co jsi to zaskoupil?
4: Zavařovací hrnec.
3: A co budeš dělat?
4: V létě okurky, v zimě svařák.
5: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
6: Hledáte místo pro školení,
7: konferenci
6: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
7: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
6: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
7: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
8: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
10: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme. Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
11: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
10: Příze látky tvoření našeho života koření.
11: Pro háčkování.cz.
12: Prázdniny, pádláč, paráda.
13: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
12: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
14: Tak už můžu?
15: Točíme.
14: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
15: No co asi děláte, ne?
14: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
15: A dál?
14: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
15: A kde vás najdou?
14: Jako adresu?
15: Webovky.
14: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
15: Máme.
14: Hele, radši to vem znova.
16: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
17: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
18: Devadesátky. Nejlepší

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Vláda ústavnímu soudu navrhne, aby zamítl nebo odmítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Ohledně účasti na summitu NATO požaduje také, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala kvůli údajnému aktivismu. Premiér Andrej Babiš považuje za velké poučení z letošního summitu NATO, že už nikdy nebude v delegaci s prezidentem. Zároveň nemá problém s tím, aby prezident Petr Pavel jel na příští alianční summit. Lidem by mohlo od jejich 80 let od příštího roku každých 5 let vzrůst důchod o 500 korun. Dosavadní přidání podle věku by se tak rozšířilo. Proti dnešku by si polepšili seniori a seniorky, jimž bude 80, 90 a 95 let. Spojené státy uvalí dodatečná 50% cla na širokou škálu kanadských produktů. V pondělí o tom rozhodl prezident Donald Trump. Podle něj Ottawa při obchodování znevýhodňuje americké automobily, alkoholické nápoje a mléčné výrobky. No a Jakub Krejčí a Kateřina Beková získali na mistrovství světa ve vodním slalomu stříbro v časovce kajak crossu. Krejčí ztratil 16 na vítězného Brita Josepha Clarka. Beková podlehla jen australské hvězdě Jessice Foxové, která byla o 30 rychlejší.
2: Davide, díky.
0: Počasí.
2: Ráno svítilo sluníčko, ale už se pomalu dostává na předpověď, a to, že úterý bude oblačný den s několika přeháňkami. Nejvyšší teploty 18 až 23, na jižní Moravě 25 stupňů, na horách kolem 14.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Vítejte zpátky na Hit Radio 90 po 8. Já se jmenuji Vláďa Řepka a rozhodně si nestěžuju na počasí. Jsou na světě místa, kde je větší zima než u nás doma. Třeba na výzkumné stanici Concordia na Antarktidě. Tam teď o víkendu naměřili minus 84,1 stupňů. Takže žádný zdržování, jdeme topit. Přikládám belíny.
0: Samba. Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: 8 hodina, 10. minuta, my jsme Hit Radio 90. Dobré ráno, tohle je Beck Hansen. Jestli nás posloucháte v autě, tak ať vám to jede bez kolon a bez nehod. A jestli nás posloucháte v autě na Prostějovsku, u obce Biskupice, tak si dejte pozor na zvěř, ale nečekejte tam srnky, divočáky, ani zajíce, ale klokany. Dneska ráno tam auto jednoho srazilo. Řidič je v pořádku, klokan to nepřežil. Fakt, dávejte pozor, hrát vám budu na cestu, nejenom na cestu, For Non Blondes, Bee Gees nebo Kim Appleby. Za chvilku na Hit Radio 90.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
5: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO-CZ.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Zítra Radio 90 zdraví Kim Appleby. Krásné ráno, přeji taky Vláďa Řepka. A moc děkuju za vaše zprávy. Před chvilkou jsme tu mluvili o tom, že auto nahané srazilo klokana. A vy jste napsali, že klokan není jediný zvíře, které lze potkat na silnicích. Tak třeba posluchačka Eva, která je na dovolené na

0: Hit Radio 90.
1: I know what y'all thinking.

0: Na 91.60 Shania Twain na Hit Radio 90 v 8.36. Dobré ráno. V Londýně na koncertě byla před skokankou Harryho Stylese ve Wembley a všem vyrazila dech. Na pódiu se totiž objevila jen v takových třpitivých stříbrných minišatech nebo v černém korzetu s vázáním a šortkách tak krátkých, že připomínaly spíš spodní prádlo, ale Shania zbořila sociální sítě. Co vy? Naše sociální sítě sledujete? Ještě ne?
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
2: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
1: 90.

0: Darus nám to provětřil na Hitrádiu 90 před 9. A jak si jezdí, Hanko?
1: Doprava.
2: Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Silný provoz je aktuálně na pražském Barandovském mostě. Ve směru na Smíchov se ve středním pruhu srazilo osobní auto s motorkářem. Kolona sahá až na jižní spojku a postojíte si už od sjezdu na Krč. Další kolona a zdržení vás čeká na D1 na příjezdu do Brna ve směru od Vyškova. Teď aktuálně ztratíte asi čtvrt hodinky a popojíždět budete mezi 213. a 206. kilometrem. A velký pozor také na dálnici D35 na 263. a 5. kilometru na obchvatu Olomouce. Tady ve směru na Mohelnici se srazilo osobní auto s nákladním a nehoda zablokovala jeden jízdní pruh, takže i tady si postojíte v koloně. To je z dopravy pro zatím vše. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hele, nezaseko ses?
7: Ne.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
10: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.

0: počasí.
1: Ranní sluníčko už pomalu střídá oblačnost a bude i několikrát pršet. Nejvyšší teploty okolo 23 stupňů, na jižní Moravě až 25.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Vítám všechny, co nás poslouchají nebo se k nám právě přidali. Tady je Hit Radio 90 a poslední hodina s Vláďou Řepkou a pouštím hned Aerosmith. Je minuta před 9. Máte před dovolenou a chytá vás stres z balení a z toho všeho, co musíte stihnout, tak klid a dejte si broskev. To je nejlepší přírodní lék na blbou náladu. Jenom pozor na pecky.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Úterní Hit Radio 90 vás v 90 ladí s Run DMC. Je objektivně zjištěno, že neexistuje špatná práce, ale špatné je maximálně to, jak se na svoje povolání díváte. A vezměme si příklad třeba ze 56-letého Wang Tipinga, který rozvážel v Číně na motorce jídlo. A když měl prostoje, tak si psal na účtenky to, co ho napadlo. A když toho měl dost, vydal knížku a ta slaví ceny po celé Číně. A jestli skončil s poslíčkováním, o nikoliv, udržuje ho totiž v kondici. 90ky jsou za chvíli zpátky, budou třeba i Rage Rock.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Na Hitrádiu 90 vystřídá Inner Cycle Pavol Habera, který se pilně připravuje na roli Kata v nové Superstar. No a já, protože jsem Vláďa zvědavý, tak mám v ruce telefon a sjíždím akorát Instagram Pavla a má tu moc pěknou fotku z Varu a vtipný komentář. Keď treba, tak sami chlapci z Brezna vieme aj vyfintiť. No tak to souhlasí. A aktuálně je koukám s Danielou Peštovou v New Yorku a mají tam moc pěkný fotky. A právě teď ho pouštím, jak jsem slíbil, na Hit Radio 90. 9.25. Krásné úterý.

0: v 9.36 na Hitradio 90 Michael Jackson. V září to bude 30 let od jeho pražského koncertu. Za chvilku ho vystřídám Niaga až Dior, které na rozdíl od Michaela ještě můžete naživo vidět. Namátkou do konce července v Hlinsku v Čechách, v Lomnici u Tišnova a nebo ve Strakonicích. Já jsem Vláďa Řepka, předávám mikrofon Markétě a někdy se zase budu těšit na slyšenou. Ahoj a pěkný prázdniny.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
3: Elite Date, seznamka pro vztah.
2: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
3: Elitedate.cz.
6: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
7: Jsou zpátky.
8: Hit Radio 90. 90.

0: Jak často si v ranních kolonách řeknete, tohle by bylo super místo na toto celý přeletět a vyhnout se tomu. Learning to Fly, Tom Petty, Heartbreakers na Hit Radio 90, kousek před 10. hodinou. Tak pojďme na ty silnice.
1: Doprava. Přeji vám hezké dopoledne. U zpráv z dopravy vás vítá Hanka Koterová. A začínáme na D1 ve směru z Brna do Prahy. Dejte pozor na 127. kilometru. Tady pruh pro pomalá vozidla blokuje vážná dopravní nehoda kamionu, který po ránu už skončil mimo vozovku. Na dálnici D8 je silný provoz na výjezdu z hlavního města. Tady za sjezdem na Úžice na 10. kilometru se totiž vyšetřuje nehoda osobního auta s nákladním a další velké zdržení čekejte na příjezdu do Brna po dálnici D2. Na 0,5 kilometru totiž Ukrajinice překáží osobní i nákladní auto po nehodě. Kolona se táhne už od 2. kilometru až po nájezd na D1. To je z dopravy pro zatím vše. Přeju vám šťastnou cestu.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Tahické léto v Aquapolspráha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapolspráha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolspráha.cz.
6: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dneska bude celý den polojasno, místy můžou vzít slabé přehánky, ale žádná dramata se konat nebudou. Teploty budou maximálně na 23 stupních, krásně se venku dechá.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: 21. červenec. Jak se prázdninový počasí bude vyvíjet, to samozřejmě víme, taky pro vás hlídáme dopravu, ale hlavně, aby bylo co hrát. Madonna ještě žije z nedělního fotbalového finále. Sice to vystoupení bylo krátký, ale určitě nezapomenutelný. S vámi už je Markéta Rachmanová a v 10 hodin taky Beautiful Strangers.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Úterý zítra rádiem 90 šlape jak skautíci na táboře. Známe Cut & Move a už za chvíli jedna vzpomínka na velkýho zpěváka a muzikanta a také hit Black Hole Sun 90 za moment zpátky.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň, štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
6: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
7: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Posloucháte Hit Radio 90. Je to vlastně takovej hodně smutný příběh. Zpěvák z téhle kapely Soundgarden Chris Cornell byl nejlepší kamarád Chestera Benningtona z Linkin Park. Chris

0: Posloucháte Hit Radio 90. Mykologové tvrdí, že houbařská sezóna je letos krutě mizerná a že se vůbec neví, jestli ty houby vůbec kvůli extrémnímu suchu ještě budou růst. Takže nebudeme věřit všem těm fotkám na sítích, že ne? Kde někdo poustne les plný hřibů, jak z ruského filmu o radiační katastrofě.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hitrádiu 90.
2: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz
3: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Film Trainspotting by byl nekompletní bez toho, kdyby tam nezazněly Underworld. Teď na Hit Radio 90, 6 minut před 11. hodinou. Hezký dopoledne s náma, pojďme na silnice.
1: Doprava.
2: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Silný provoz je na Pražském okruhu směrem k dálnici D1. V koloně budete popojíždět asi 20 minut, a to mezi 23. a 19. kilometrem. Na dálnici D5 dejte velký pozor ve směru na Rozvadov. Za sjezdem na Mýto na 51. kilometru máme hlášenou vážnou dopravní nehodu osobáku a tvoří se dlouhá kolona. A přibrzdíte také na příjezdu do Brna po dálnici D2 na 0,5 kilometru, totiž u Krajnice překáží po nehodě osobní auto s nákladním a postojíte si už od 2. kilometru. To je z dopravy vše, jezděte opatrně, šťastnou cestu k tomu.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Tak už můžu?
8: Točíme.
7: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
8: No co asi děláte, ne?
7: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
8: A dál?
7: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
8: A kde vás najdou?
7: Jako adresu?
8: Webovky.
7: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
8: Máme.
7: Ale radši to vem znova.
9: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání, výsledky okamžitě. GenX.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.
11: CZ.
15: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
16: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Dneska bude polojasno, místy můžou přijít slabé přehánky a teploty budou maximálně na 23 stupních, na jižní Moravě ještě kolem 25.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
1: A už bude 11, pomalu dochází nápady na prázdninový obědy pro děti, co? Já nevím, jak se to dělalo dřív, když nebyly ani školní jídelny, ani donáškové služby na jídlo. Ano, oblíbený argument, taky jsme vyrostli. Markéta Rachmanová s vámi, v téhle hodině to bude jako v pokojíčku. Nirvana, Spice Girls, Pulp a taky Janek Ledecký. Jdeme hrát?
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Posloucháte Hit Radio 90. Dodnes je tahle parta aktivní. Byly nějaký pauzy, ale mužská ješitnost je vysoká, takže pánové prostě chtěli ještě zažít ten pocit, jaký to je, když jim holky tleskají. Hit Radio 90. Za chvíli taky Stan Sharp nebo Pulp. Hezký úterý.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
8: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
9: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
7: Příze látky tvoření, našeho života koření.
8: Pro háčkování.cz.
10: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Jennifer Lopez má i po 50 krásné tělo a nebojí se ho ukázat. Evropské televizní společnosti ale dostaly obsáhlý manuál na to, jak správně natáčet hlavně ženy při atletických přenosech. Cílem toho manuálu je zabránit sexualizaci sportovkyň prostřednictvím záběrů televizních kamer. Takže velký detaily nebo záběry na úsporný dresy, příliš nízko umístěné kamery, tohle všechno už je zakázaný. Místo toho by se měly soustředit na sportovní výkon, taky na technické dovednosti, používat širší záběry, zachycující třeba rozběh nebo odraz. Takže když to shrneme, tak ty hezký vysportovaný dívčí těla, ty sportovní úbory přizpůsobený k podávání špičkových výkonů jsou přece jedním z důvodů, proč se na ty přenosy díváme. A myslím, že ty holky moc dobře vědí, že se na ně kamery koukají taky a věřím, že jim to ani tak moc nevadí. Možná, že by to vadilo někomu v Evropské komisi, kdo třeba stovku běžel naposledy ve druhé třídě na základní škole. 720 868 636. Pojďte napsat, jak se těšíte třeba na přenos beach volejbalu, kde už nebudou záběry na holky v plavkách ze zadu.

0: Taková otázka. Jestli herec Will Smith už viděl současný kinotrhák Odyssea? A jestli se mu ten film líbil, i když ho Christopher Nolan neobsadil do žádný z rolí. Jo, jestli prostě z principu nebude zapšklej vůči něčemu, jen protože v tom nehraje. O Odyssee si určitě řekneme něco po 12. hodině, protože je to současný téma posledních dnů. Posloucháte Hit Radio 90, Nirvana bude.
1: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
2: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. barvamneutečeš.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
4: Radíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: elitedate.cz
8: 90. You got that something. Jsou zpátky. 90. Hit Radio 90.

0: Poslední song dopoledne na Hitrádiu 90 je od Inexis. Dáme si přehled dopoledních událostí, taky se mrkneme na silnice právě teď.
1: Doprava.
2: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Na Rychnovsku na příjezdu do Borohrádku směrem z Chocně je bouračka dvou osobáků. V místě se jezdí kyvadlově, tvoří se tu dlouhé kolony, obeňte se trpělivostí. V Praze v nedokončené ulici srazilo osobní auto chodce. I tady čekejte potíže a zdržení. A u hlavního města zůstaneme. S hustým provozem počítejte i na Pražském okruhu na trase od dálnice D1 k letišti. Doprava vázne mezi 14. a 16. kilometrem. Počítejte s asi 10 minutami navíc. A popojíždět budete i před Brnem na D2, asi 5minutová kolona poskakuje od 2. kilometru. Přejeme šťastnou cestu.
3: Vémart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny Vémartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vémart. Ušito v Liberci.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
8: Hej, už máš řidičák?
9: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
8: Fakt?
9: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
10: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Xanadu Club Makady Bay v Egyptě, přímo u pobřeží Rudého moře. Pětihvězdičkový rezort Xanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
11: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Devadesátky.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Možnost vyrušit nebo zničit drony, které vyhodnotí jako nebezpečné, by měly mít i společnosti spravující kritickou infrastrukturu. Firmy by měly rozhodnout, zda bezpilotní zóny nad svými objekty chtějí. Více pravomocí ohledně protidronové ochrany navrhují ministerstva vnitra a dopravy. 5 odborových organizací na letišti Václava Havla vyhlásilo stávkovou pohotovost. Důvodem je výběr Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva letiště Praha. Odbory už v předchozích dnech vyzvaly premiéra a ministryni financí, aby výběr přehodnotili. Pražská policie pátrá po muži, který je pravděpodobně spojen s případem podvodu s falešným policistou a způsobil škodu ve výši několik set tisíc korun. Policie zveřejnila na webu jeho fotografii a prosí veřejnost o spolupráci. Belgický cyklista Evenepoel zaútočí na Tour de France na druhý etapový Vavřín za sebou a pokusí se zároveň snížit své manko na vedoucího slovinského suveréna Tadeje Pogačera. Před odpolední časovkou za ním zaostává o rovných 5 minut.
2: Počasí. Lucie, díky, přidáváme ještě informace o počasí. Dneska polojasno, teploty 23, zítra taky polojasno, možná i jasno, během dne ale přibývání oblačnosti a odpoledne přehánky, možná i lehce bouřky. Teploty 19 až 24.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Celý Jadran je dneska pod nejvyšší výstrahou nebezpečí kvůli silným bouřkám. Varování je před kroupama a taky možností tornád. Jestli se to všechno potvrdí k večeru nebo v noci, tak snad budou všichni hlavně v kempech v pohodě. Zatím pohled webkamer Azuro a Faktor 90 v akci. Markéta s vámi, hezký den.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: úterý na Hitrádiu 90, 12 minut po 12. hodině, Shania Twain. Dneska by oslavil 75. herec Robin Williams, bývalý úspěšný stand-up komik, který skvěle ovládal něco, co se jmenuje improvizace, a bravulně to předvedl třeba v Tátovi v sukni. I když měl scénář, tak třetina toho filmu je prý postavená právě na jeho improvizačních dovednostech. Mrkněte na naše sítě Hitrádia 90, a když už tam budete, tak nám dejte follow. Za chvíli jsme zpátky.
1: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
2: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
1: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
2: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Sama jsi, Oasis, Hit Radio 90, 4 minuty před půl jednou. Kinům suverénně vládne Odysea a na sítích je spousta amatérských filmařů a taky kritiků. A to si nechci představovat, co se bude dít ve chvíli, kdy budou oznámeny nominace na Oscara. A jakože tenhle ten film má Oscarové ambice. Mimochodem, poslouchejte, jo? Zachraňte Vojna Ryana, Marťan, Interstellar, Odysea. Všimli jste si, že Matt Damon se pořád jenom vrací domů z dalekých cest a že Hollywood to už stálo dohromady fakt velký balík peněz? A to nemluvím o tom, kolik stálo hledání vlastní identity v sérii o Jasonu Bournovi. Prostě pořád nějaký otazníky.

0: Hladivá zítra do 90. Rodiče od včera ve svých online komunitách horlivě hodnotí rozhodnutí zakázat mobilní telefony ve školách. Já myslím, že to načasování není úplně šťastný, protože od školy si máme všichni odpočinout a netahat nám to do červencového programu. Už za chvíli zase hrajeme.
1: Zóna lásky. Ty největší ploužáky, u kterých jste se poprvé červenali. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova.
2: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
3: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hrajeme nejvíc 90. v českým éteru, jsme Hit Radio 90. Pořád nás to baví a rozhodně s tím nehodláme přestat ani po 13. hodině.
1: Doprava.
2: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Dopravní nehoda dvou osobních aut a dodávky blokuje levý pruh na Pražském okruhu. Bouralo se na 22,5 kilometru ve směru od letiště k dálnici D1. Ztratíte asi 15 minut. Nehoda je taky na výjezdu z Brna po D2 ve směru na Bratislavu. Dva osobáky jsou v sobě na prvním kilometru. Místem projíždějte opatrně. Bouralo se i mimo dálnice. Na trase ze Žďáru nad Sázavou na Ždírec nad Doubravou za odbočkou na Radostín se srazila dvě osobní auta. Jezdí se kyvadlově a naberete tu kolem 5 minut. A na silnici z Olomouce na Přerov před Kokory jsou v sobě dva osobáky s traktorem a tady je silnice úplně zavřená.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. Matrace tropico.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.cz.
8: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
9: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání, výsledky okamžitě. GenX.cz.
1: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: počasí.
1: Zítra od rána bude spíš polojasno a jasno, během dne bude pak přibývat oblačnost a odpoledne a večer se postupně na horách a taky v severní polovině území začne zatahovat a přijdou přehánky, teploty 19 až 24 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Tak jsme v další hodině, nejteplejší místo v Evropě je momentálně na Sardinii. O víkendu tam téměř padl evropský dosavadní rekord a taky se tam stala taková pozoruhodná věc. Vydržte, řeknu víc. Jsem Markéta Rachmanová, přeju hezký odpoledne.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Tohle jsme dneska ještě potřebovali slyšet k tomu, aby nám bylo prostě hezky. 10 minut po 13. na Hit Radio 90. Annie Lennox, globální feministka, ještě z dob, kdy tohle slovo vlastně vůbec nebylo v módě. Annie často vzpomíná, že v 90. letech se většina těch slavných osobností nálepce feministka velmi vyhýbala, zatímco ona se k ní vlastně hrdě hlásila dlouho předtím, než se z feminismu stal běžný populární proud. A její boje neutichají a do toho pořád koncertuje. A není to rozhodně ten typ ženský, který by dával na sítě fotky s hashtagem Únava level milion. Za 2 minuty tady budou KLF. Počkejte si.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Hledáte místo pro školení,
3: konferenci
2: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
3: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
2: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
3: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
4: Proaktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
7: Tak už můžu?
8: Točíme.
7: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
8: No co asi děláte, ne?
7: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
8: A dál?
7: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
8: A kde vás najdou?
7: Jako adresu?
8: Webovky.
7: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
8: Máme.
7: Hele, radši to vem znova.
9: 90. Nejlepší hudební dekáda.

Hitparádovky, Hit Radio 90. 7 minut před půl druhou, hezký odpoledne, stala se taková zajímavá věc. Turistka z Milána přivezla zpátky na Sardinii 40 kilo písku, který její rodina před 50 lety odvezla z místní pláže, aby zkrášila doma zahrádku. Vrácením toho písku tak žena splnila poslední přání své zesnulé matky. Rodina získala písek na pláži na západním pobřeží Sardinie někdy během dovolených v 70. letech, kdy to ještě rozhodně nebylo zakázané a nikdo to tenkrát nekontroloval. Tak úřady na Sardinii moc děkují, ale zároveň prosí ostatní turisty, aby s vracením toho písku počkali, protože parkoviště u pláží jsou díky tomu přeplněný a letadla plný písku poněkud přetížená.

Posloucháte Hit Radio 90. Chudákovi Robímu během pozápasového fotbalového rozhovoru upadl kousek mentolový pastilky z pusy a už se spekuluje, že je zase na koksu. Naštěstí se k tomu vtipálek Robí postavil na sítích po svým. No a co, i kdyby byl, tak aspoň by měl ten

0: Odbal zase nějakou energii, ne? Markéta přeje dál, hezký odpoledne s Rádiem 90, za chvíli Michael Jackson a taky Madonna.
1: Poslouchejte podcast Vypalovačka. Jediný opravdový podcast o fenoménech 90. let.
2: Dneska tady probereme fenomén MTV.
1: Markéta Rachmanová, Michal Klein a Ivo Alač. Pamatují si všechno a prožili to spolu. Podcast Vypalovačka. Protože my jsme tam fakt byli.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery, rajčata, keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
6: Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
7: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
8: Příze látky tvoření našeho života koření.
6: Pro háčkování.cz.
9: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Na Hitrádiu 90 dospívává parta, která odstartovala tu novou vlnu boybandů, které pak definovaly 90. léta. New Kids on the Block už mysleli na to, co budou dělat tonight. V tuto chvíli vám ale krásné odpoledne přeji Voalač, no a přidá se i moje dopravu sledující kolegyně.
1: Doprava. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Dopravní nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz na 670,5 kilometru Pražského okruhu, a to ve směru od dálnice D1 na letiště. V místě se tvoří kolona, počítejte s asi 10 minutami navíc. Kolona se kvůli dopravnímu omezení, kdy je neprůjezdný pravý pruh, tvoří taky na D1 ve směru z Brna do Prahy. Poskakovat budete asi čtvrt hodiny mezi 59. a 650. kilometrem. A se zdržením okolo asi 10 minut počítejte i na jihu Moravy na dálnici D2 na trase Bratislava-Brno. Na vině je rovněž dopravní omezení. Popojíždět budete mezi 12. a 10. kilometrem. Přejeme šťastnou cestu.
2: Prodáváte auto? Auto Jerov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jerov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojerov.cz.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru, jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Franto, co jsi to zas koupil?
8: Zavařovací hrnec!
7: A co budeš dělat?
8: V létě okurky, v zimě svařák!
9: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo-elektro.cz

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Prázdniny, pádláč, paráda.
2: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
1: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dneska většinou polojasno, místy oblačno, na severu a severovýchodě se ještě můžou vyskytnout nějaké ty přehánky, ale k večeru budou oblačnosti srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. No a co středa? Zpočátku bude převládat polojasno až jasno, postupně, ale čekáme velkou oblačnost odpoledne a večer na severu. Místy s deštěm nebo s přeháňkami. Nejnižší noční teploty 12 až 8, v údolích jenom kolem 5 stupňů Celsia, no a nejvyšší denní 19 až 26.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Kvůli synicím to mnohde úplně nejde, třeba v Oborském rybníku, v přehradě Trnávka na Pelhřimovsku, v Písníku, v Bakově nad Jizerou, v rybníku Babylon u Domažlic či v Praze na Žbáně. No tak se pojďme raději vykoupat v řece snů Billyho Joela.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Akce na podporu nadace BBC Children in Need pokračují dál, včetně písní, které k tomu každoročně vznikají, ale už to není to, co bývalo třeba před 15 až 30 lety, kdy se ty charitativní singly na podporu dětem dostávaly na první místa hitparád, hlavně tedy v té britské, a prodávaly se po 100 tisících. Celé to odstartovala právě ta skvělá, hvězdami nabitá verze Perfect Day v roce 1997, kterou si koupilo víc než 1,5 milionu lidí a hraje se v rádích dodnes. Teď jsme si ji tedy zahráli i na Hit Rádiu 90. No a za chvíli Spin Doctors.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Rádio 90.

Na Hit Rádiu 90 až jednou kapela Šalom bez Petra Muka samozřejmě vystupovala nedávno na sérii Kstů kompilace Nic blíž, nic dál zpřízněné skupiny Oceán, která už nějakou dobu funguje s novou zpěvačkou Jitkou Charvátovou, no a s ní by taky měla potěšit všechny, co přijdou za měsíc na pražský koncert OMD, protože právě Oceán bude této britské synthpopové legendě předskakovat. No a je úplně jedno, kdo by u nás předskakoval irským YouTube, hlavně ať už zase někdy přijedou. Teď je tady alespoň naštěstí máme na Hit Rádiu 90.

0: Na Hitrádiu 90 Somebody Dance With Me, tohle byl první velký úspěch DJ Boba, no ale za chvíli si taky připomeneme první velký průšvih jedné hodně úspěšné dvojky, která ale v zápětí kvůli tomu padla na úplné dno. Celé to odstartovala jedna událost z 21. července před 37 lety a tu si taky připomeneme tedy v dnešní vydání našich tří ve tři.
1: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli. Tři události, na které jste už zapomněli. Tři návraty do let, kdy byl svět ještě v pořádku. Tři ve tři, každý den v 15 hodin. Na Hitrádiu 90.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Skvělé spojení Erose Ramazzottiho a Tiny Turner na Hitrádiu 90, 4,5 minuty před 15, za chvíli 3 ve 3, předtím Eliška, doprava.
1: Na D11 na 8,5 kilometru ve směru na Prahu bouralo osobní auto a nákladňák. Nehoda je taky v Praze na Pražském okruhu. Dva nákladňáky jsou v sobě na 76,5 kilometru směrem na letiště za sjezdem z D1. Kolona se táhne přímo až na D1. Problémy hlásí taky dálnice D1. Provoz kvůli dopravnímu omezení na 650. kilometru vázne od 62. kilometru ve směru do Prahy. Naberete tu 15 minut. A na D1 zůstaneme, ale přesuneme se na jih Moravy. Na trase Praha-Brno se poskakuje od 187. kilometru. Nákladňáky v pravém pruhu ztratí asi půl hodiny. Osobáky vlevo musí počítat s asi 15 minutami navíc.
2: Jsme Autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
3: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Ve středu by mělo být zpočátku polojasno až jasno, postupně, ale převážně velká oblačnost dorazí. Odpoledne a večer v severní polovině území to bude místy s deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší noční teploty 12 až 8, v údolích až kolem 5 stupňů Celsia, nejvyšší denní 19 až 24, na jihu Moravy až 26.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: A teď už 3 ve 3, 3 hity, které něco spojuje, tentokrát dnešní datum 21. července, kdy se stalo hned několik zásadních událostí v hudební historii. Tak třeba v roce 1990 zorganizoval Roger Waters tu legendární obří show The Wall na Postupimském náměstí u příležitosti pádu berlínské zdi o 8 měsíců dříve. Přizvali spoustu hvězd a jedna si zaspívala ten největší hit kapely Pink Floyd, což právě uslyšíme. 21. července 1994 odehrála svůj úplně první americký koncert kapela Oasis, bylo to v jednom undergroundovém klubu na Manhattanu a hrála písničky z chystaného debutového alba. No a 21. července 1989 to byl počátek konce pro dvojku Milli Vanilli. V jednom americkém klubu vystupovali jako vždy na playback, což se tenkrát moc nevědělo, ale potom, co se jim ten podklad zasekl a zpěv se opakoval pořád dokola, tak už i laici poznali, že tohle jim na pusu úplně nesedí. Oba pánové zdrhli z pódia a o několik měsíců později prasklo, že nespívali ani ve studiu. A přitom to vlastně celé mohli své na déšť, jak se zpívalo v tom velkém hitu, který si od Milli Vanilli dáme.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač. 3 ve 3.

0: Na Hit Radio 90 jsme teď slyšeli něco z toho slavného představení The Wall v Berlíně před 36 lety, 8,5 měsíce po pádu berlínské zdi. Pozvání Rogera Waterse tenkrát přijali Scorpions, Johnny Mitchell, Brian Adams či Sinead O'Connor. No a to, jak Cyndi Lauper zaspívala Another Brick in the Wall, vyšlo i na singlu. Připomněli jsme si i první americký koncert kapely Oasis hitem Live Forever, který tenkrát 21. července 1994 na Manhattanu také zahrál. A taky to nemilé fópa Milli Vanilli, které se stalo o 5 let dříve a odstartovalo tedy konec jejich kariéry. To byly dnešní 3 ve 3.
1: 3 hity, 3 události, 3 návraty. 3 ve 3. Každý den ve 3 hodiny. Na Hit Radio 90.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.

Kapela, která nám teď na Hitrádiu 90 nabídla Good as Gold, se sice jmenuje Beautiful South, ale to neznamená, že je na jihu od nás pořád krásně. Ostatně jedna Češka zasažená dneska ráno bleskem na chorvatském ostrově Krk by mohla vyprávět. Meteorologové ostatně vydali nejvyšší stupeň výstrahy pro oblast Jadranu, kde budou během celého dneška řádit extrémní bouřky a to, co bylo ráno, bylo prý jenom slabé kafe, můžou ještě padat obří kroupy, ojediněle se objevit i tornáda, jinde vítr s ničivými nárazy, tak doufám, že tam zrovna nemíříte, když tak se radši někde zdržte, v noci by to mělo už být postupně mírnější. Hit Radio.

0: Tohle byla ta legendární britská kapela, o které jsem už dneska říkal, že by za měsíc měla dorazit do Prahy, 22. srpna konkrétně, a Oceán bude dělat OMD, předskokana. Pandora's Box jsme se teď dali na Hit Radio 90. Za chvíli už Red Hoti.
1: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
3: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
4: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ček.cz.
5: 90ky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: 90. Pravidelně cestujeme kolem světa, teď jsme udělali výlet do Austrálie za tehdejší veleúspěšnou dvojkou Savage Garden, Truly Madly Deeply, doznívá 8 minut před 16. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá aktuálně na silnicích a na dálnicích. Víc ví kolegyně Eliška.
1: Doprava. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. V Praze na Žižkově, v Hartigově ulici ve směru do centra u křižovatky s ulicí u Kněžské louky bouralo osobní auto a nákladňák. Počítejte tu se zdržením, ve směru od Hrdlořez budete poskakovat asi 10 minut. Dopravní nehoda osobního a nákladního auta se vyšetřuje na D11. Bouralo se na 5,5 kilometru směr Praha, počítejte s komplikacemi. Na D1 na 74. kilometru ve směru na Brno hoří osobní auto. Se zvýšenou opatrností tu dále projedete. A na D1 zůstaneme. Kolona vozidel se tvoří od 61. kilometru ve směru do Prahy. Na Vině je dopravní omezení na 56. kilometru. Naberete tu asi 15 minut.
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Ahoj, my jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
7: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
6: protože pro vás máme
7: marmelády bez cukru, jahoda,
6: malina,
7: mrnka,
6: švestka
7: nebo mango.
6: Ochutnejte si bez cukru,
7: bez chemie
6: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
8: Marmelády s příběhem.
9: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
10: Výhry, slevy, zábava.
11: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
12: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
11: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
12: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
11: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
13: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
14: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
15: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
16: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Ve středu by zpočátku mělo být polojasno a šťastno, pak už oblačno, odpoledne a večer hlavně v severní polovině území místy s deštěm nebo přehánkami. Nejnižší noční teploty 12 až 5, nejvyšší denní 19 až 26.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Máte-li taky dceru, která se rozhodla jít teď během prázdnin na nějakou operaci třeba kotníku, aby pak byla v září ready do školy, tak se prosím vás ujistěte těsně před tou operací, že doktoři vědí, o koho jde, aby si podobně jako teď ve Francii nespletli s jinou dívkou a nevytrhli místo toho všechny čtyři zuby moudrosti. No, čumím jak blázen, že se tohle to může stát. Maminka samozřejmě čumila ještě víc, ještě teda spíš brečela, no. Tak ať nebrečíte taky, i Diana King se za vás pomodlí.
0: Ivo Alač.

0: Tak už máte doma tu 4CDčkové luxusní vydání dvou 90kových výběrů do Best of New Order a do Rest of New Order se spoustou bonusů, včetně dosud nevydaných tracků. V pátek to vyšlo a je na tom i to, co právě doznívá na Hit Radio 90, tedy True Faith ve verzi 94. Za chvíli je zpřízněná kapela The Cure.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Naštěji už tam bude.
5: Přestaň! Štěj mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme. Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
8: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
7: Příze látky tvoření našeho života koření.
8: Pro háčkování.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
12: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
10: CZ.
14: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
15: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
16: Hudební devadesátky byly

Heavy D and the Boys právě teď obohatili playlisty Trádia 90 v úterý odpoledne. Ten, co nedávno popíjel pivo s naším prezidentem, je v Praze v podstatě celé prázdniny, protože v Biu oko stále probíhá léto s Keanu Reevesem. Každé úterý od 8:30 večer se promítá jeden z jeho filmů, převážně 90-kových. V plánu je třeba ještě Mé soukromé Idaho, Matrix nebo Dracula. A dneska Bod zlomu, jeden z nejlepších akčních krimi thrillerů dekády. Tak jestli jste zrovna v Praze, určitě neváhejte. Patrick Swayze a Keanu Reeves lákají hodně na skvělý večer v Biu oko. No a já vás lákám na ten skvělý program Hit Rádia 90. Za chvíli Alana Miles. Ale teď už Chris Rea, Looking for the Summer.

0: česká píseň, která vznikla u příležitosti fotbalového Eura 1996 konaného v Anglii. Kde jsme si teda rozhodně neuřízli ostudu, jako teď na tom skončeném mistrovství světa. Tenkrát jsme byli stříbrní, no. Three Lions za námi. Za chvíli třeba Bon Jovi nebo Dr. Alban.
1: Vypalovačka. Jediný podcast o opravdových devadesátkách. Protože my jsme tam fakt byli. Poslouchejte v podcastových aplikacích a na hitradio90.cz. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
1: Jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

0: Zase v prosinci. Teď jsme ho tady měli i na Hitrádiu 90. To byl Bryan Adams. The only thing that looks good on me is you. Před námi zpravodajský servis. Za chvíli přehled zpráv s Lucí, ale ještě předtím také doprava s Eliškou.
1: Doprava. Kolona komplikuje provoz na Pražském okruhu, a to v obou směrech. Na vině je dopravní omezení mezi 16. a 18. kilometrem. Ztratíte okolo 15 minut. S hustým provozem počítejte i na D1 na trase z Prahy do Brna. Nesouvislá kolona, hlavně kamionů, poskakuje od 187. kilometru. Nákladňáky naberou asi půl hodiny, osobáky v levém pruhu projedou do 15 minut. Na D1 na 75. kilometru ve směru na Brno hasiči stále zasahují u požáru osobního auta. Místem se dá projet jedním pruhem, dál ale počítejte se zdržením. A velmi pozorní buďte na dálnici D6. Na 154. kilometru u Chebu ve směru na Karlovy Vary je hlášeno osobní auto, které jede v protisměru.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
4: Montujeme, vyklízíme,
5: krabice vám zapůjčíme.
4: Těžký kusy, to je naše.
5: Však recenze mluví za vše.
4: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
5: Stěhování Krbec.cz. Stěhovací a vyklízecí služby.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: elitedate.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Devadesátky. Nejlepší.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. O obnovení EET, novele stavebního zákona nebo zákona o státních úřednících bude Senát jednat za měsíc. Schůze proběhne 19. a 20. srpna. Oznámil to předseda horní komory Miloš Vystrčil. Policie zasahuje na pražském magistrátu. Podle novinek kriminalisty zajímá tamní odbor pozemních komunikací, který vede Aleš Krejča. Případ dozoruje pražské městské státní zastupitelství. Nikdo nebyl obviněn. Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry veřejnosti v demokratické instituce a justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem jak pro veřejnost, tak pro důvěru v právní stát. Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková čeká miminko. Bronzová medailistka z jarního halového mistrovství světa tak přijde o srpnový evropský šampionát. S kariérou se ale neloučí, po porodu plánuje návrat.
2: Počasí. Děkujeme Luci za přehled zpráv a předtím také Elišce za dopravu, také ještě doplní informace od meteorologů. Jak by mělo být ve středu, bude převládat polojasno až jasno, postupně ale čekáme oblačno, odpoledne a večer v severní polovině území to bude i s deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší noční teploty 12 až 8, v údolích jenom kolem 5 stupňů Celsia, no a nejvyšší denní 19 až 24, na jihu Moravy až 26.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Blíží se naše další pravidelnost, filmový hit 17:30 na Hit Rádiu 90, no ale to neznamená, že si jiné dvě filmové pecky nemůžeme dát hned v úvodu hodiny. Za chvíli něco, co bylo v hororu Vřískot, no a teď něco z bolestné reality.
0: Hit Rádiu 90 a

0: letošním roce jsme se dočkali už sedmičky, zatím nejhůře přijatého dílu. Tohle bylo z jedničky. Připomněli jsme si film Vřískot, výbornou věcí kapely Republica, Drop Dead Gorgeous na Hit Rádiu 90. Za chvíli Lenny Kravitz.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: 90. You got that something. Jsou zpátky. 90. Hit Radio 90.

Jestli dneska fakt půjdete době a oko na bod zlomu, na který jsem vás v rámci přehlídky letos Keanu Reevesem už dneska zval, tak v něm uslyšíte i úplně první vydanou píseň Sheryl Crow, nazvanou Hundreds of Tears. My jsme se ale teď v programu Hitrádia 90 zahráli něco z období, kdy už byla Sheryl Crow celosvětově známá, její velký hit z roku 1996 Everyday is a Winding Road. No ale teď už před námi Nick Kamen, I Promise Myself, za chvíli náš filmový hit v půl šesté.

Jason Donovan na Hit Radio 90. Ať už si dneska o Stevenovi Segalovi myslíme cokoliv, tak v 90. to byla obrovská akční hvězda a filmy jako Muž s cejchem smrti, Těžko zabít a hlavně Boeing 747 v ohrožení a Přepadení v Pacifiku patří mezi klasiky žánru. No a právě po velkém úspěchu toho posledně jmenovaného filmu se Steven poprvé vyzkoušel i režii.

0: 32 let od české kinopremiéry filmu Aljaška v plamenech, který hlavní herec Steven Seagal režíroval a dostal za to zlatou malinu. A nominaci na tuto anticenu si tenkrát vysloužili i Scorpions za písničku Under the Same Sun, ale lidem se obojí líbilo, tak jsme si tu skvělou píseň zahráli jako náš dnešní filmový hit 17:30 na Hitrádiu 90.
1: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Vánoce jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou.
1: A pak jsou ta ve žlutých lázních.
0: U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě.
1: Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky.
0: Žluté lázně. Aktivní park v Podolí.
1: Žluté lázně.
0: Nejslunečnější léto v Praze.
2: Devadesátky jsou zpátky.
3: Hit Radio 90.

0: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bardos.cz.
4: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Xanadu Club Makady Bay v Egyptě, přímo u pobřeží Rudého moře. Pětihvězdičkový resort Xanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Max útočí na regál.
1: Barča skvěle trefila nákupní koš.
0: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
1: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus, silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Tahitské léto v Aquapal Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapal Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.
8: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

Hrajeme vám devadesátky. Non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Hit Radio 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto. Chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Ahoj, my jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
2: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
1: protože pro vás máme
3: marmelády bez cukru,
2: jahoda,
1: malina,
2: mrnka,
1: švestka
2: nebo mango.
1: Ochutnejte si bez cukru,
2: bez chemie
1: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
0: Hledáte místo pro školení,
4: konferenci
0: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
4: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
0: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
4: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
7: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodej na galanterie v Kostelci nad Labem.
8: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
6: Příze látky tvoření, našeho života koření.
7: Pro háčkování.cz.
9: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání, výsledky okamžitě. GenX.cz.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
11: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
12: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.
2: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
4: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
5: No jo, zas to musím řešit já.
6: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Zóna lásky. Devadesátkové balady před usnutím.
1: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovyslon.cz.
4: Ratatarararata trička, ratatarararata potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
5: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
6: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
7: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Ahoj, my jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
2: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
1: protože pro vás máme
2: marmelády bez cukru, jahoda,
1: malina,
2: mrnka,
1: švestka
2: nebo mango.
1: Ochutnejte si bez cukru,
2: bez chemie
1: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladysvpribehem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
4: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. Gen X.cz.
5: Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

90. Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.